Právě nám dohráli Shrimp Nose, Harry Skull a jejich single Soothsayer. Předtím nám zahrál skvělý Rusty a jeho single Amented. A teďka máme na pořadu nový single od The Avalanches, kteří si přizvali Jamieho XX a udělali single, vydali single Every Single Weekend. Moc povedená věc, taková, teď máme takový tanečnější elektronický blok. Máme 7.46, posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou.